0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. června.
1: Ježíš miluje a trpí za nás i s námi, řekl Lev 14. před modlitbou Anděl Páně.
0: V apelech a pozdravech připomněl také příklad nových blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli.
1: V druhé části pořadu se vrátíme k apoštolské cestě svatého otce do Španělska.
0: Příjemný poslech. Nesme lásku tam, kde je bída, naději tam, kde vládne skleslost, a víru tam, kde se rodí pochybnosti. K tomuto poslání vyzval křesťany papež Lev 14. během modlitby Anděl Páně v neděli 14. června. Svatý otec zdůraznil, že Ježíš nezůstává lhostejný k lidskému utrpení, ale touží je proměnit silou své lásky a milosrdenství.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
1: Dnešní evangelium nám přináší velký dar, protože umožňuje všem, kdo jej poslouchají, dívat se na svět Ježíšovýma očima. Je to vyprávění, které svědčí o jeho pozorném pohledu a také nám říká, co Pán vidí. Čteme totiž, že Kristus, když viděl zástupy lidí, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí. Boží syn, který se stal naším bratrem, hledí na lidi, hledí na lidstvo, vidí útlak, který je tísní, a násilí, které jim bere síly. Vidí rány způsobené válkami a prázdnotu konzumismu. Vidí tváře zakryté maskami, rodiny rozbité zlem a mládež svedenou falešnými ideály. Ježíš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás, i s námi. Jeho milosrdenství vyjadřuje nejen bratrskou blízkost, ale i vůli k vykoupení.
2: Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura.
0: On totiž zná naše srdce a stará se o ně. Tváří v tvář tolika lidem, připomínajícím ovce bez pastýře, se Kristus věnuje všem jako dobrý pastýř a jako pán žně posílá dělníky na pole světa. Jaký úkol mají splnit? Přinášet boží útěchu trpícím, přinášet lásku tam, kde je bída, naději tam, kde vládne skleslost, víru tam, kde vládne pochybnost.
1: Evangelium uvádí jména prvních 12 dělníků. Jsou to učedníci, ustanovení za apoštoly, tedy misionáři a kazatelé. Mezi nimi je Šimon, zvaný Petr, první z 12, a také Jidáš Iškariotský, ten poslední, aby nám připomněl, že je možné jít za Ježíšem a zároveň ho zradit. Evangelium však zůstává pro všechny živým a pravdivým slovem. Radostná zvěst je po staletí stále stejná, stále mladá, svěží a osvobozující. Přiblížilo se království nebeské. Ano, je blízko, neboť v Ježíši Kristu se Bůh stává blízkým každému muži a každé ženě, každému lidu a národu.
2: Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato,
0: když je toto evangelium hlásáno a uváděno do života, zlo se hroutí jako nemoc, která se chýlí ke konci, jako noc ustupující před úsvitem, jako smrt, nad níž zvítězil vzkříšený. A tak Ježíšův pohled proměňuje realitu. Jeho iniciativa, plná lásky, dává život novému lidu, církvi, povolané pokračovat v misii apoštolů. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Ano, Ježíšův dar je dáván zcela gratis, neboť jeho hodnota převyšuje veškerá měřítka. Nelze si jej zasloužit ani koupit. Tato milost je nádherným jménem Božího milosrdenství, které k nám přichází kdekoliv právě jsme, aby nás přivedlo k sobě. Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.
1: Drazí přátelé, úkol evangelizace vychází z Božího daru. Daru, který se v Kristu stává odpuštěním pro svět, službou těm nejmenším a nejchudším, nasazením ve prospěch spravedlnosti. Prosme o pomoc Panu Marii, plnou milosti, abychom s radostí a odvahou odpovídali na poslání, ke kterému nás Ježíš povolává.
0: To byla promluva papeže Leva XIV. Před polední modlitbou Anděl Páně. V jejím závěru pak připomněl papež nové blahoslavené. Na prvním místě moravské kněze Václava Drbolu a Jana Bulu, blahořečené v sobotu před týdnem v době papežovy apoštolské cesty do Španělska.
1: Chtěl bych připomenout některé nové blahoslavené. Diecézní kněze Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy. A Jana Švěrca a 8 jeho spolubratří, polských salesiánských kněží. Všichni byli blahořečeni jako mučedníci, protože se stali oběťmi pro následování totalitních režimů kvůli své věrnosti Kristu.
0: Jan Bula a Václav Drbola byli blahořečeni v Brně 6. června, stejného dne, kdy byla v Krakově blahořečena skupina polských salesiánů. Zatímco moravští kněží padli za oběť nenávisti komunistického režimu k církvi, Jan Švěrc a jeho spolubratři zemřeli v nacistických koncentračních táborech. V obou případech byla nenávist totalitních režimů motivována zejména strachem z úspěchu těchto činorodých kněží mezi mladými lidmi a z jejich oddanosti kněžskému poslání.
1: Další mučedník, kterého svatý otec zmínil, byl blahořečen v sobotu 13. června v brazilském Mato Grosso. Římský misionář páter Nazareno Lanciotti se stal nepohodlným a byl zabit, protože ve jménu evangelia bránil nejchudší. Ať příklad a přímluva těchto odvážných svědků podepírá poslání kněží a celé církve, dodal Lev XIV.
0: Ještě před zmínkou o mučednících vyjádřil svatý otec svou vděčnost Pánu za apoštolskou cestu do Španělska, která se uskutečnila ve dnech 6. až 12. června. Děkuji španělskému národu, který mě přijal s velkým nadšením a oddaností. Zvláště jsem vděčný jeho veličenstvu králi. S láskou děkuji biskupům a všem společenství, která jsem navštívil, a celé církvi ve Španělsku. Ať Bůh vždycky žehná Španělsku.
1: Na závěr papež ujistil o své blízkosti obyvatele Filipín, které před několika dny postihlo silné zemětřesení. Modlím se za zemřelé a jejich příbuzné, za zraněné a za všechny, kteří kvůli této pohromě trpí,
0: řekl papež při nedělní modlitbě Anděl Páně. Než přejdeme k aktuálnímu dění, ještě jedno stručné ohlédnutí za papežovou španělskou cestou. Návratem do Vatikánu v pátek 12. června krátce před půlnocí skončila apoštolská cesta papeže Leva 14. do Španělska. Její závěr byl netypický. Svatý otec se kvůli poruše letadla vrátil z Tenerife královským Falconem, letadlem, kterému dal k dispozici španělský král Filip VI. To však byl jen další z projevů sympatie. Lev XIV. Si získal srdce Španělů a byl přijat mimořádně vřele. Během 7denní cesty pronesl Lev XIV. 22 oficiálních promluv a celou řadu spontánních pozdravů. Přednesl zásadní slova o důstojnosti člověka jako základu křesťanské civilizace i právního řádu. Inauguroval nejvyšší věž Gaudího chrámu svaté rodiny. Neformálním a srdečně prostým vystupováním si získal jak předsedkyni parlamentu, tak 6letého chlapce, kterému odpovídal na otázky o fotbale i na těžká dilemata o existenci zla. Dveře lidských srdcí mu jistě otvírala dokonalá znalost španělštiny, ale zároveň v katalánsku neváhal číst dlouhé pasáže v katalánštině a nechat si napovídat, jak správně zdravit přítomné v tomto jazyce. Na Kanárských ostrovech se pak obrátil k frankofonním migrantům ve francouzštině. Ostrými slovy vyzval k obrácení obchodníky s lidským zoufalstvím. Skoncujte s tím a obraťte se, protože i na vás čeká Boží soud, neváhal zdůraznit. vybízel k otevřenosti k autentickým hodnotám, které běženci přinášejí, ale také k jejich evangelizaci. Setkání s papežem se na různých místech v Madridu, v Katalánsku a na Kanárských ostrovech zúčastnilo na 2 miliony lidí. Kromě již zmíněné zcela zásadní promluvy ve španělském parlamentu by neměly zapadnout ani papežovy odpovědi mladým lidem na stadionu v Barceloně a na Plaza de Lima v Madridu, kde svatý otec reaguje na palčivé problémy dneška, jako je deprese a ztráta smyslu života, ale ani jeho katecheze na téma věrnosti svému poslání nebo volání k obrácení, které se jistě netýká jen vězňů v barcelonském nápravném zařízení. Všechny papežovy promluvy, doplněné o bohatou obrazovou dokumentaci, najdete na našich internetových stránkách.
1: Absence Boha již nestaví lidi vedle sebe ve vzájemném respektu, nýbrž jednoho nad druhého ve znamení nadvlády a útlaku. V této situaci se nacházejí nejen jednotlivci, ale celé populace, píše papež ve svém poselství ke Světovému dni chudých, který se bude slavit 15. listopadu. Poselství nese název Pán je útočištěm chudého a bylo podepsáno 13. června, v den památky svatého Antonína, patrona chudých.
0: Chudí dnešní doby jsou ti, na které se zapomnělo, ti, kdo jsou na okraji společnosti. Byli připraveni nejen o chléb, ale i o slovo a tvář. Kéž se tito lidé setkají s Božím synem, který je nablízku všem, neopomíjí nikoho, píše papež a vyzývá věřící, aby se vcítili do situace chudých a poznali jejich život zevnitř, místo toho, aby o nich pouze mluvili. Komu je Bůh útočištěm, je svobodný činit prorocká rozhodnutí, která dosvědčují, že všechno lze přehodnotit zdola, v pokoře a bratrství, které jako jediné uzdravují svět zraněný arogancí. Při rozsáhlém nočním vzdušném útoku na Kyjev byl zasažen historický pravoslavný klášterní areál Kyjevsko-Pečerská lávra, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Na Kyjev dopadlo asi 30 balistických raket a několik stovek dronů. Útok zabil nejméně 4 lidi, 20 dalších zranil a způsobil rozsáhlé škody na infrastruktuře. K ničení symbolických míst a kulturních památek se pro vatikánská média vyjádřil apoštolský nuncius na Ukrajině. Ve chvílích bombardování není co dodat. Náhle je tu pouze Bůh a ty. Říká apoštolský nuncius, který od začátku války na Ukrajině zůstává v Kyjevě. Mě osobně toto další bombardování povzbuzuje k další modlitbě za obrácení Ruska. Kéž se Rusko obrátí k Boží pravdě. Bude to dar pro Rusko samotné, pro všechny naše přátele a pro celé lidstvo. Řekl ve svém vyjádření pro vatikánská média apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas. Pokročilý věk není ztraceným časem, ale zvláštním povoláním. Zdůrazňuje Lev XIV. Ve svém poselství k 6. světovému dni prarodičů a seniorů, který se bude slavit 26. července. Papež vybízí seniory, aby se nebáli své vlastní křehkosti a spojili se s ním v modlitbě za pokoj ve světě. V poselství nadepsaném Nezapomenu na tebe papež mimo jiné zdůrazňuje, že Světový den prarodičů a seniorů by se měl stát příležitostí k novému objevování mezigeneračních vazeb. Zvláště mladé lidi vybízí, aby navštěvovali své prarodiče, ať slova proroka Nezapomenu na tebe nabývají podoby něžného a srdečného setkání, vybízí svatý otec. To byly zprávy z Vatikánu.
1: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. června.
1: Ježíš miluje a trpí za nás i s námi, řekl Lev 14. před modlitbou Anděl Páně.
0: V apelech a pozdravech připomněl také příklad nových blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli.
1: V druhé části pořadu se vrátíme k apoštolské cestě svatého otce do Španělska.
0: Příjemný poslech. Nesme lásku tam, kde je bída, naději tam, kde vládne skleslost, a víru tam, kde se rodí pochybnosti. K tomuto poslání vyzval křesťany papež Lev 14. během modlitby Anděl Páně v neděli 14. června. Svatý otec zdůraznil, že Ježíš nezůstává lhostejný k lidskému utrpení, ale touží je proměnit silou své lásky a milosrdenství.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli.
2: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo.
1: Dnešní evangelium nám přináší velký dar, protože umožňuje všem, kdo jej poslouchají, dívat se na svět Ježíšovýma očima. Je to vyprávění, které svědčí o jeho pozorném pohledu a také nám říká, co Pán vidí. Čteme totiž, že Kristus, když viděl zástupy lidí, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí. Boží syn, který se stal naším bratrem, hledí na lidi, hledí na lidstvo, vidí útlak, který je tísní, a násilí, které jim bere síly. Vidí rány způsobené válkami a prázdnotu konzumismu. Vidí tváře zakryté maskami, rodiny rozbité zlem a mládež svedenou falešnými ideály. Ježíš vidí a miluje. Miluje a trpí za nás, i s námi. Jeho milosrdenství vyjadřuje nejen bratrskou blízkost, ale i vůli k vykoupení.
2: Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura.
0: On totiž zná naše srdce a stará se o ně. Tváří v tvář tolika lidem, připomínajícím ovce bez pastýře, se Kristus věnuje všem jako dobrý pastýř a jako pán žně posílá dělníky na pole světa. Jaký úkol mají splnit? Přinášet boží útěchu trpícím, přinášet lásku tam, kde je bída, naději tam, kde vládne skleslost, víru tam, kde vládne pochybnost.
1: Evangelium uvádí jména prvních 12 dělníků. Jsou to učedníci, ustanovení za apoštoly, tedy misionáři a kazatelé. Mezi nimi je Šimon, zvaný Petr, první z 12, a také Jidáš Iškariotský, ten poslední, aby nám připomněl, že je možné jít za Ježíšem a zároveň ho zradit. Evangelium však zůstává pro všechny živým a pravdivým slovem. Radostná zvěst je po staletí stále stejná, stále mladá, svěží a osvobozující. Přiblížilo se království nebeské. Ano, je blízko, neboť v Ježíši Kristu se Bůh stává blízkým každému muži a každé ženě, každému lidu a národu.
2: Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato,
0: když je toto evangelium hlásáno a uváděno do života, zlo se hroutí jako nemoc, která se chýlí ke konci, jako noc ustupující před úsvitem, jako smrt, nad níž zvítězil vzkříšený. A tak Ježíšův pohled proměňuje realitu. Jeho iniciativa, plná lásky, dává život novému lidu, církvi, povolané pokračovat v misii apoštolů. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Ano, Ježíšův dar je dáván zcela gratis, neboť jeho hodnota převyšuje veškerá měřítka. Nelze si jej zasloužit ani koupit. Tato milost je nádherným jménem Božího milosrdenství, které k nám přichází kdekoliv právě jsme, aby nás přivedlo k sobě. Proste Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.
1: Drazí přátelé, úkol evangelizace vychází z Božího daru. Daru, který se v Kristu stává odpuštěním pro svět, službou těm nejmenším a nejchudším, nasazením ve prospěch spravedlnosti. Prosme o pomoc Panu Marii, plnou milosti, abychom s radostí a odvahou odpovídali na poslání, ke kterému nás Ježíš povolává.
0: To byla promluva papeže Leva XIV. Před polední modlitbou Anděl Páně. V jejím závěru pak připomněl papež nové blahoslavené. Na prvním místě moravské kněze Václava Drbolu a Jana Bulu, blahořečené v sobotu před týdnem v době papežovy apoštolské cesty do Španělska.
1: Chtěl bych připomenout některé nové blahoslavené. Diecézní kněze Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy. A Jana Švěrca a 8 jeho spolubratří, polských salesiánských kněží. Všichni byli blahořečeni jako mučedníci, protože se stali oběťmi pro následování totalitních režimů kvůli své věrnosti Kristu.
0: Jan Bula a Václav Drbola byli blahořečeni v Brně 6. června, stejného dne, kdy byla v Krakově blahořečena skupina polských salesiánů. Zatímco moravští kněží padli za oběť nenávisti komunistického režimu k církvi, Jan Švěrc a jeho spolubratři zemřeli v nacistických koncentračních táborech. V obou případech byla nenávist totalitních režimů motivována zejména strachem z úspěchu těchto činorodých kněží mezi mladými lidmi a z jejich oddanosti kněžskému poslání.
1: Další mučedník, kterého svatý otec zmínil, byl blahořečen v sobotu 13. června v brazilském Mato Grosso. Římský misionář páter Nazareno Lanciotti se stal nepohodlným a byl zabit, protože ve jménu evangelia bránil nejchudší. Ať příklad a přímluva těchto odvážných svědků podepírá poslání kněží a celé církve, dodal Lev XIV.
0: Ještě před zmínkou o mučednících vyjádřil svatý otec svou vděčnost Pánu za apoštolskou cestu do Španělska, která se uskutečnila ve dnech 6. až 12. června. Děkuji španělskému národu, který mě přijal s velkým nadšením a oddaností. Zvláště jsem vděčný jeho veličenstvu králi. S láskou děkuji biskupům a všem společenství, která jsem navštívil, a celé církvi ve Španělsku. Ať Bůh vždycky žehná Španělsku.
1: Na závěr papež ujistil o své blízkosti obyvatele Filipín, které před několika dny postihlo silné zemětřesení. Modlím se za zemřelé a jejich příbuzné, za zraněné a za všechny, kteří kvůli této pohromě trpí,
0: řekl papež při nedělní modlitbě Anděl Páně. Než přejdeme k aktuálnímu dění, ještě jedno stručné ohlédnutí za papežovou španělskou cestou. Návratem do Vatikánu v pátek 12. června krátce před půlnocí skončila apoštolská cesta papeže Leva 14. do Španělska. Její závěr byl netypický. Svatý otec se kvůli poruše letadla vrátil z Tenerife královským Falconem, letadlem, kterému dal k dispozici španělský král Filip VI. To však byl jen další z projevů sympatie. Lev XIV. Si získal srdce Španělů a byl přijat mimořádně vřele. Během sedmidenní cesty pronesl Lev XIV. 22 oficiálních promluv a celou řadu spontánních pozdravů. Přednesl zásadní slova o důstojnosti člověka jako základu křesťanské civilizace i právního řádu. Inauguroval nejvyšší věž Gaudího chrámu svaté rodiny. Neformálním a srdečně prostým vystupováním si získal jak předsedkyni parlamentu, tak šestiletého chlapce, kterému odpovídal na otázky o fotbale i na těžká dilemata o existenci zla. Dveře lidských srdcí mu jistě otvírala dokonalá znalost španělštiny, ale zároveň v katalánsku neváhal číst dlouhé pasáže v katalánštině a nechat si napovídat, jak správně zdravit přítomné v tomto jazyce. Na Kanárských ostrovech se pak obrátil k frankofonním migrantům ve francouzštině. Ostrými slovy vyzval k obrácení obchodníky s lidským zoufalstvím. Skoncujte s tím a obraťte se, protože i na vás čeká Boží soud, neváhal zdůraznit. vybízel k otevřenosti k autentickým hodnotám, které běženci přinášejí, ale také k jejich evangelizaci. Setkání s papežem se na různých místech v Madridu, v Katalánsku a na Kanárských ostrovech zúčastnilo na 2 miliony lidí. Kromě již zmíněné zcela zásadní promluvy ve španělském parlamentu by neměly zapadnout ani papežovy odpovědi mladým lidem na stadionu v Barceloně a na Plaza de Lima v Madridu, kde svatý otec reaguje na palčivé problémy dneška, jako je deprese a ztráta smyslu života, ale ani jeho katecheze na téma věrnosti svému poslání

0: který se bude slavit 15. listopadu. Poselství nese název Pán je útočištěm chudého a bylo podepsáno 13. června, v den památky svatého Antonína, patrona chudých.
1: Chudí dnešní doby jsou ti, na které se zapomnělo, ti, kdo jsou na okraji společnosti. Byli připraveni nejen o chléb, ale i o slovo a tvář. Kéž se tito lidé setkají s Božím synem, který je nablízku všem, neopomíjí nikoho, píše papež a vyzývá věřící, aby se vcítili do situace chudých a poznali jejich život zevnitř, místo toho, aby o nich pouze mluvili. Komu je Bůh útočištěm, je svobodný činit prorocká rozhodnutí, která dosvědčují, že všechno lze přehodnotit zdola, v pokoře a bratrství, které jako jediné uzdravují svět zraněný arogancí. Při rozsáhlém nočním vzdušném útoku na Kyjev byl zasažen historický pravoslavný klášterní areál Kyjevsko-Pečerská lávra, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Na Kyjev dopadlo asi 30 balistických raket a několik stovek dronů. Útok zabil nejméně 4 lidi, 20 dalších zranil a způsobil rozsáhlé škody na infrastruktuře. K ničení symbolických míst a kulturních památek se pro vatikánská média vyjádřil apoštolský nuncius na Ukrajině. Ve chvílích bombardování není co dodat. Náhle je tu pouze Bůh a ty. Říká apoštolský nuncius, který od začátku války na Ukrajině zůstává v Kyjevě. Mě osobně toto další bombardování povzbuzuje k další modlitbě za obrácení Ruska. Kéž se Rusko obrátí k Boží pravdě. Bude to dar pro Rusko samotné, pro všechny naše přátele a pro celé lidstvo. Řekl ve svém vyjádření pro vatikánská média apoštolský nuncius na Ukrajině Visvaldas Kulbokas. Pokročilý věk není ztraceným časem, ale zvláštním povoláním. Zdůrazňuje Lev 14. ve svém poselství k 6. světovému dni prarodičů a seniorů, který se bude slavit 26. července. Papež vybízí seniory, aby se nebáli své vlastní křehkosti a spojili se s ním v modlitbě za pokoj ve světě. V poselství nadepsaném Nezapomenu na tebe papež mimo jiné zdůrazňuje, že Světový den prarodičů a seniorů by se měl stát příležitostí k novému objevování mezigeneračních vazeb. Zvláště mladé lidi vybízí, aby navštěvovali své prarodiče, ať slova proroka Nezapomenu na tebe nabývají podoby něžného a srdečného setkání, vybízí svatý otec. To byly zprávy z Vatikánu.
0: Od mikrofonu se loučí
1: Johana Bronková
0: a David Válka.
1: Laudetur Jesus Christus.